0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách, svoji Evropu 2 si najdeš vždycky. Ať si sebe víc daleko.
1: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
1: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
0: Nebo ještě dál.
3: Ano, Skotsky, volám z Dubaje.
1: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
1: Běž do hajzlu.
0: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
4: No, já jsem na severní Moravě.
0: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
1: Jsem na řádě, děkuju.
0: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: našeho éteru. Ste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: maximum muziky. Europa 2. Europa 2.
1: Hudební novinka. Europa 2.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
0: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
5: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
6: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
8: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
0: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu. Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Evropa 2.
5: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.

0: Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
1: Rezervujte si schůzku na senesi.cz. Koupelny a kuchyně Senesi. Společně to vymyslíme.
2: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
3: nebude štít jinak.
2: Předobědová i poobědová pohoda.
3: Jak jsi to říkal?
2: Že předobědová i poobědová pohoda.
3: A je to pohoda. Pohoda.
2: Já to jsem teď říkal.
3: A je to tak.
2: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Na maximum.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
9: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
10: Už skoro 400 000 followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum.
11: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

jen tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hudební novinka Evropy 2.

Evropa 2, kde to stojí? Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz. Evropa 2, jak je?

0: Po 7. hodině tady je Evropa 2, krásné ráno, zprávy nepřijdeme, jsou tu se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré ráno. Lidé si dnes v Česku připomenou svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se sjedou tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začne v 10 hodin dopoledne pod širým nebem na Mariánském náměstí, bude sloužit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronese kázání. Poutníci letos poprvé uvidí také novou stříbrnou helmu svatého Václava s jeho ostatkem. Na pražském staroměstském náměstí se dnes bude demonstrovat. Lidi na ní svolává iniciativa spolku Milion chvilek. Demonstrace má motivovat k účasti ve volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhne 9. a 10. října. Milion chvilek chce lidi vyzvat, aby v nich nevolili populisty a extremisty. Dnešní akce má rovněž připomenout odkaz prezidenta Václava Havla. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila na tvrdém povrchu v Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Elenu Svitolinovou 6-3, 7-6. Wimbledonská šampionka tak navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové, která zvítězila nad Anhelenou Kaliněnovou 6-2, 6-3.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na hlavních dálničních tazích je aktuálně klid, opatrnost se však vyplatí na Teplicku v Bílině v Bílínské ulici, kde je silný provoz po nehodě dvou vozů. Na Českolipsku v Doksech v Panské ulici pak bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně se místy mohou objevovat mlhy, jinak bude jasno, hlavně v Čechách přechodně v průběhu dne polojasno s vysokou oblačností. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Ondrou Vodným.
0: Prodloužený víkend, to je nádhera, že? Tohle pondělí má jiný grády, Mark Dan, Ava Max a taky Linkin Park, kde nebudou chybět.
2: Evropa 2.

0: na Evropě 2 v 7.18. Dobré ráno. Není pondělí jako pondělí, tohle pondělí má úplně jiný grády. Pokud je volno, pokud vás ale probudil budík, který jste si zapomněli vypnout, nebo prostě jenom pondělní stres, který každoročně prožíváte, tak vás vybavím dneska na cestu, jo? Protože nechcete, aby vás někdo zastavil dneska a ptal se, proč je volno. Takže jedna praktická věc, dneska je den české státnosti a to znamená, že velký obchody musí mít zavřeno. Týká se to všech na 200 metrů čtverečních, tedy supermarketu, hypermarketu, nenakoupíte. Včera to bylo vidět v obchodě, lidi nakupovali divy, když bude jeden den zavřeno, nakoupíte, ale v malých prodejnách, taky na čerpacích pumpách, v lékárnách, na nádraží, na letišti a e-shopy s doručením jedou normálně, což taky jsem viděl ráno, když jsem vyjížděl, spoustu aut, který rozváží potraviny, takže myslím, že o nic nepřijdeme, ale ten den české státnosti, to bych si držel někde poblíž, svatý Václav, jako ústřední postava toho dnešního svátku, kdyby se vás na to někdo ptal, ať nepropadnete, byla by to škoda. Purple Disco Machine, Myla, Imagine Dragons, mám připraveno z pondělního maxima muziky, tak hezké. Pondělní ráno, Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám. Hello, with the bell, Coldplay.

0: Evropa TV. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa TV. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání, inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
8: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
7: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talks.
9: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
11: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
12: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Zpátky k muzice.

chceme dít i to, co ani nečeká.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 7.35, tady je rychlý pohled na silnice, D5, Plzeň, u exitu 67, ve směru na Plzeň je překážka na silnici, ať vás nepřekvapí, D5 z Německa do Plzně u Rozvodova po nehodě na 138. kilometru je odstavené vozidlo, může vás překvapit, stejně tak silnice 13, Teplice do Mostu v Bílině, nehoda v centru a na Pražském okruhu na trase Barrandov Ořech už se jezdí po víkendovém omezení, tak byste měli projet bez problému. Fastboy, Benson Boone, Lenny, něco málo z toho, co mám připraveno. Už za chvíli na Evropě 2.
2: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz
0: Evropa 2. 8.

0: Príbehy tak ako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: nejvyšší riziko u 37 nemocí a ukazuje to, že by bylo fajn se občas taky trošku vyspat. Snad prodloužený víkend tomu pomohl a pokud ne, tak hurá to dohnat. Kasabian má novinku, dám jí za chvíli. I Sombr bude ještě do 8, tak pěkné pondělní ráno na Evropě 2.
1: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
10: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
9: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
10: Muhammad Komar naskat.
9: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
11: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: A startuje večer na maximum.
9: Songy na přání.
13: Já bych si přál asi třeba.
10: Tak třeba.
9: Nebo legendární song za trest.
14: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
9: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
15: Evropa 2.
9: Hudební novinka Evropy 2.

0: Je 8 hodin, minuta k tomu na Evropě 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré ráno. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Schillerová to řekla v nedělní debatě na veřejnoprávní televizi. Připravují se podle ní možné varianty. Zmínila například zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Výstava začala 15. září. První 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřena od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Zápas pražské Sparty a Karlových Varů dnes uzavře program 5. kola hokejové extraligy. Sousedé v tabulce, které na 6. a 7. místě dělí jediný bod, se utkají od 16 hodin a budou se snažit vybojovat třetí výhru v sezóně.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor na trase Jaroměř-Praha. Odstavené vozidlo je na 4. a 5. kilometru. Ve Výchově nad Jezerou na Similsku na silnici 292 bouralo osobní vozidlo a s nehodou dvou vozů počítejte i na Teplicku v Bílině v Bílinské ulici.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně většinou jasno, hlavně v Čechách, přechodně v průběhu dne bude polojasno s vysokou oblačností. Teploty se v průběhu dne dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 8. pokračuje Ondra Vodný.
0: Olivia Rodrigo, Rehab, Dagny a taky novinka od Meduzy nebude chybět už za chvíli na Evropě 2. Hezké pondělí ráno.
2: Evropa 2.

0: Je 8.17, posloucháte Evropu 2, Anet Fab, Alex Warren bude hrát z éteru Evropy 2 už za chvíli, no a pokud máte doma pejska, tak vám určitě taky naklání hlavu, když na něj mluvíte a možná si myslíte, že vám rozumí. No, věci na to mají tři vysvětlení a každý to vysvětlení má nějaký svoje čísla, jo. Proč to dělají? Za prvý vidí ti líp do obličeje, když se nakloní, údajně, jo, takže průzkum mezi skoro 600 majiteli ukázal, že hlavu naklání 70% psů s delším čumákem, ale jenom 52% těch, který mají čumák plochej. Takže vypadá to, že dlouhý čumák prostě cloní, nevidějí dobře. Za druhý je to soustředění. Mezi 40 psy jich 7 umělo jména hraček a ti naklonili hlavu při 43% požadavku, když to ostatní jen při dvou. To je 20x častěji. A za třetí, ta třetí varianta a třetí důvod, proč to tak může být, je poslech. I když tady si věci nejsou úplně jistý. No a ještě jedna věc, která vás možná dostane stejně jako mě. Pes má oblíbenou stranu a naklání hlavu pořád na tu samou, i když si přejde na druhou stranu místnosti. Tak zkuste prozkoumat svýho pejska, na jakou stranu hlavu naklání a vytušit, proč to tak dělá. Taky nakloňte hlavu na další maximum muziky, a dobře slyšíte, i Miles Smith nebo Lost Frequencies v něm bude Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád, i večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Adela Walker, Faded.
4: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.

0: dvě, kde to stojí.
1: Je 8.30, rychlý pohled na silnice. Pokud pojedete po D7 z Prahy na Chomutov, sraženou zvěř čekejte na 39. kilometru, ať vás nepřekvapí. D48 Unošovic na 54. kilometru jsou dvě odstavená vozidla, která vás mohou překvapit. A na trase Most Teplice v Bílině, tam vás drží dopravní nehoda v obou směrech, je to okolo 10 minut. Adonis Topic, Jay-Z, Alicia Keys, to je naše pondělní maximum muziky na Evropě 2.
0: Evropa 2, 88.

0: Jay-Z, Alicia Keys v 8.45 na Evropě 2. No a pokud si po ránu dáváte kávu, tak spozorněte, jo. Občas, totiž, když si dáte kávu, tak místo nakupnutí vám stěšnou víčka. Stalo se vám to někdy? No, stát se to může a má to hlavní vysvětlení, že kofein tu únavu nezruší. Pozor, on ji jenom schovává, jo. Takže obsadí v mozku místa, na která se únava váže, ale ta potřeba spánku, ta nikam nezmizí. Je to takový šídítko, by se dalo říct, jo. A až kofein odezní, přijde všechno najednou a trošku to doběhne. Takže u lidí, co pijou kávu každý den, se neprokázalo žádný trvalý zlepšení bdělosti proti placebu, kdybyste si dali třeba bezkofeinovou kávu. Za to, když ji vysadili, tak všichni, co kávu pili, byli ospalejší. Takže pravidelná káva vás často vrací jenom na nějaké jako bod nula, kdy se cítíte dobře, ale jakmile přestane působit, tak vám to vrátí i z úroky. Takže hurá na kávičku a další maximum muziky. BB Rexa a David Guetta se o něj postarají. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ty jsi přijel novým autem? Jasně, z Ford Auto Winkler v Písku. Ford Tourneo Custom v 8-místné variantě. Mají přes 50 skladových vozů i hned k odběru. Diesel 4x4 i plug-in hybrid. Jen během července nebo do vyprodání zásob. V Auto Winkler Písek Fordy prostě umí. Autowinkler.cz Autowinkler.cz
1: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
3: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
1: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
3: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
6: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
7: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
8: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
9: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
10: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
9: To je retard.
1: Na Evropě 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 9 hodin, 2 minuty k tomu, na Evropě 2 čas na zprávy a je tu s nimi Zuzka Kozáková.
2: Hezké ráno. Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech velkých městech v České republice. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o více než 60%. Nejdražší jsou v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují na částce 900 tisíc korun. Nejlevnější garáže jsou v Ostravě, kde stojí zhruba 300 tisíc a stání jsou nejlevnější v Olomouci s cenou asi 490 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo. Zásoby speciálních 5000korunových bankovek s přítiskem vydrží zhruba do 10. října. Česká národní banka bankovku vydala k stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si budou moci bankovku vyměnit za 5000 korun v hotovosti i po víkendu na pobočkách ČNB v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Papež Lev XIV. Ostře odsoudil legalizaci lékařsky asistovaného umírání jako nemorální falešný soucit. Znovu také zdůraznil katolické učení, a to při návštěvě Lourdes, francouzské katolické svatyně spojované se zázračnými uzdraveními nemocných. Francouzský parlament v polovině července schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistované umírání.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: S údržbou počítejte na dálnici D1 mezi STým 66. a STým 89. kilometrem ve směru na Brno. Ve Frýdku místku ve Frýdlanské ulici se srazily dva vozy, nehodu hlásí Luhačovice v Masarykově ulici a v Ostravě v Porubské se srazil autobus s nákladním vozem.
0: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je aktuálně jasno, hlavně v Čechách pak může být přechodně polojasno s vysokou oblačností. Dnes to bude bez deště a teploty se budou držet mezi 20 až 24 stupni. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 9. si slovo bere opět Ondra Bodný.
1: A mám pro vás soutěž, kdybyste chtěli jezdit o víkendu autem zdarma, tak volejte, až bude hrát Thomas Robin, číslo znáte, Evropa 2.
0: Evropa 2.

0: Tohle Tomáš Robin na Evropě 2 a náš soutěžní signál 257-408-888 je číslo sem ke mně do studia Evropě 2, pokud byste chtěli vyhrát, jo? Společnost Arval je předním českým poskytovatelem full service operativního leasingu vozidel a specialistou na řešení mobility, který se aktuálně stará o více než 40 000 vozidel klientů napříč celou Českou republikou. Současně společnost Arval nabízí více než 1000 ojetých vozidel s prověřenou historií a stavem. Kompletní nabídku najdete na webu www.arvalauto.cz. No a já už zvedám telefon. Halo, halo, Evropa 2, kdo tam? Ještě jednou, halo, halo, Evropa 2, kdo tam?
1: Halo, halo, tady Honza.
0: Honzo, moc tě zdravím. Máš řidičák, předpokládám.
1: Ano, ano, momentálně jsem na cestě do práce.
0: Dokonce, jak to, když je pondělí, je volno, nemáš jezdit do práce.
1: No, když člověk dělá v Praze na letišti, tak tam jenom to provoz, takže...
0: Tam se nehraje na víkendy ani na svátky. Tak můžeš vyhrát teda zapůjčení elektrického vozu na víkend od pátku do pondělí, včetně dobíjecí karty a slevový voucher na nákup ojetého voza od Arvalu v hodnotě 20 000 korun, kdybys to chtěl rozšířit. A stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, jo? Tak pozorně poslouchej, která věta nejlépe vystihuje výhodu vozu vráceného z operativního leasingu od Arvalu? Za A. Ojetina, o které toho víme co nejméně. Za B. Ojetina, u které máte víc informací o tom, co kupujete, anebo za C, auto, které už nepotřebuje servis.
1: Já bych řekl, že za B.
0: No, a myslíš správně. Gratulujeme, získáváš tuhle krásnou cenu, kterou ti moc rádi předáme. No a víc ovšem najdete na arvalauto.cz. Vydrž mi na telefonu a šťastnou cestu, ať to lítá dneska na letišti. Ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
4: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
5: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
14: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za 1000 s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
16: U sportu není něco mezi. Buď gól, nebo není. Buď mečbol, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
17: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
16: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 9.37, na silnicích opatrně aktuálně D1 z Brna do Prahy, kolonu čekejte už od Kocerát, na Smejkalce se stala dopravní nehoda a kolona bude asi narůstat. Dyla, Fastboy, LP, to přidám ne na čekání v autě, na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

Tohle LP na Evropě 2, 9.49, pěkné sváteční dopoledne z Eteru Evropy 2. Novinku od Leny a Annabelle si nenechte ujít za chvíli. A Giant Rooks přidáme ještě, to bych mohl stihnout do 10. hodiny. No a pokud vám doma děti trošku víc mrkají, tak mám pro vás dobrou zprávu. Jo, podle tady jednoho průzkumu, děti, které víckrát mrkají,

0: víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
2: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupel nového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je 10 hodin na Evropě 2, nechybí také zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Dobré dopoledne. Lidé si dnes v Česku připomenou svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se sjedou tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začne v 10 hodin dopoledne pod širým nebem na Mariánském náměstí, bude sloužit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronese kázání. Poutníci letos poprvé uvidí také novou stříbrnou helmu svatého Václava s jeho ostatkem. Na pražském staroměstském náměstí se dnes bude demonstrovat. Lidi na ní svolává iniciativa spolku Milion chvilek. Demonstrace má motivovat k účasti ve volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhne 9. a 10. října. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila na tvrdém povrchu v Ženčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3-7-6. Wimbledonská šampionka tak navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové, která zvítězila nad Angelinou Kalininovou 6-2-6-3.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na odstavené vozidlo na dálnici D11 na 61. kilometru na trase Praha-Jaroměř-Sever. Ve Frýdku místku se došetřuje nehoda dvou vozů ve Frýdlanské ulici a v Ostravě máme nehodu nákladního vozu a autobusu v Porubské.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je stále jasno, v Čechách přechodně může být polojasno s vysokou oblačností. Dnes to bude bez deště a teploty ty nejvyšší se dostanou na 20 až 24 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 10. taky s Ondrou Vodným.
1: Kygo, Ben Cristolo a taky Luis Capaldi je naše dopolední maximum muziky na Evropě 2. Tak držte vlnu.
3: Evropa 2.

celý. Posloucháte Evropu 2, Luis Capaldi pokračuje 9 minut po 10. hodině a bude k tomu i Ben Kristoval. Pěkný sváteční den, Evropa 2.

0: Evropě 2 v 10.18, pěkné pondělí dopoledne na krásný svátek 28. září. Pokud si dopřáváte čokoládu, hořkou teda v tomhle případě, a slyšeli jste někdy, že je dobrá na tlak, tak pozorně poslouchejte. Je to totiž možná pravda a možná taky ne. Je to taková polopravda, jo. Čtu tady článek, který se věnuje právě hořké čokoládě a který zmiňuje o tom, že v té čokoládě se nachází látka flavanoly. Jo? A ta opravdu funguje. Rozšíří cévy, tlak klesne. Dokonce se kvůli tomu dělal i velký pokus, který se téhle látky týkal. Jenže z toho výzkumu prošlo, že lidi tuhle látku nebrali v čokoládě, ale klasicky ty používali jako doplněk stravy s trošku víc miligramama, než jich má čokoláda. No a takže vyšlo z toho, že ta látka, která je v hořké čokoládě, sice pomáhá, ale je jí tam tak málo, že pokud vám pomáhá, tak to není z toho, že byste jedli hořkou čokoládu, ale z toho, že ji berete jako doplněk stravy. Flavanol se to jmenuje, tak kdybyste se potom chtěli popít, nechci vám brát teda nějaký dobrý pocit zjezení hořký čokolády, miluji hořkou čokoládu mimochodem, takže bych si hnedka dal hurá do ní, je svátek, tak proč si nedopřát. Kolumska za chvíli, taky Anika Iris nebo Returns, má Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
7: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
8: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem.
10: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za 1000 s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
14: Bracha! Půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
12: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 10.36, posloucháte Evropu 2, rychlý pohled na silnice D1 z Brna do Prahy, kolonu čekejte někde okolo 30. kilometru, pojedete 20 minut před Šmejkalku. D1 z Přerova do Brna na 217. kilometru je porouchané vozidlo, je v levém pruhu. D11 z Hradce Králové do Prahy, u Chlumce na 60. kilometru je porouchané vozidlo, je to i sprej do Hradce Králové, a to na 61. kilometru. Ještě silnice 22, výjezd ze Strakonic na Vodňany, je tam nehoda 3 osobních vozidel, i tam se zdržíte. Mála, Youngblood, Sony Fodera, mám připraveno z víkendového maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: kterých vědí, porovnávají k tomu zbarvení, hlasy, dobu hnízdění, co žerou, a ukázalo se, že z jednoho druhu jsou ve skutečnosti nakonec tedy čtyři. Tři skupiny, co se brali jako podruhy, se povýšily na samostatný druh, prošly genomy těchto tušňáků, ale co je zajímavé, ten nově pojmenovaný žije na Kerguelenských ostrovech, což je hodně odlehlý místo, dalo by se říct dokonce nejodlehlejší místo na světě, je skoro 3000 kilometrů od nejbližší obydlený země. Takže pokud byste chtěli spojit sledování nového druhu tučňáka a klidu, který by se vám tam 100% dostal, tak můžete vyrazit. Jenom teda bude velká zima, pokud nemáte rádi. Hurá za nejen zvířátky, ale i naše maximum muziky Saraxi a taky novinka od James Marriott se o to postará na Evropě 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morivo Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
5: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
6: Songy na přání.
8: Já bych si přál asi třeba...
6: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
9: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
6: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
12: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
13: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
14: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Držíme ti flek i ve Strakonicích. Evropa 2, 95.3

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 11 hodin, 2 minuty k tomu na Evropě 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Dobré dopoledne. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Schillerová to řekla v nedělní debatě na veřejnoprávní televizi. Připravují se podle ní možné varianty. Zmínila například zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Výstava začala 15. září. První 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřena do 17 hodin. Zápas pražské Sparty a Karlových Varů dnes uzavře program 5. kola hokejové extraligy. Sousedé v tabulce, které na 6. a 7. místě dělí jediný bod, se utkají od 16 hodin a budou se snažit vybojovat třetí výhru v sezóně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D11, a to na trase Jaroměř-Praha. Na stém prvním kilometru je odstavené vozidlo na krajnici. Na dálnici D1 ve směru na Brno mezi stým 66. a stým 89. kilometrem se pracuje.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou jasno, hlavně v Čechách může být přechodně až polojasno s vysokou oblačností. Dnes to bude bez deště a teploty očekáváme mezi 20 až 24 stupni. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a slovo si právě teď bere Ondra Vodný.
1: Po 11. hodině nebude chybět Justin Bieber, Daya a taky Kalin. No, naše maximum muziky sváteční, Evropa 2.

0: Kasabian v 11.19 na Evropě 2, Alex Warren a taky The Weeknd pokračuje za chvíli. Pokud vám přijde, že čas letí strašně rychle, nebo že letí pořád rychleji a že si skoro nic nepamatujete, tak vás možná bude zajímat vědecká práce, která zjišťovala, čím to je, že nám přijde, že čas plyne rychleji. Kdysi se mluvil teda o tom, že to je v poměru věku, že když vám je 20, tak si pamatujete vlastně 20 let svýho života, 30, 40, 50, 80 a třeba poslední rok je pak podle toho buď 21 nebo 180 toho, co byste si měli pamatovat, ale věci tohle teď rozbily faktem, že nejde o to, jak jsme starí a kolik těch vzpomínek máme, ale jestli je dokážeme udržet v hlavě, anebo jestli se jenom honíme za novýma vzpomínkama, který pak v hlavě ani neudržíme. A docela zajímavá teorie to je, když si vzpomenete na něco, co jste zažili třeba během minulého týdne hezkýho, jestli si to člověk opravdu užil nebo jenom natáčel, anebo to bral jako samozřejmost. Takže rada věců zní, pokud chcete, aby vám čas utíkal trošku pomaleji, buďte takzvaně prezent, to znamená prostě buďte součástí toho současného okamžiku a nesoustřeďte se na to, co bude zítra, co bylo včera a co vám zrovna někdo píše v mobilu. No, dnešek je ideální na toto otestovat, až se vám ten rok tím prodlouží, nebo aspoň tenhle prodloužený víkend Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
4: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
1: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 11.34, rychlý pohled na silnice D1 z Brna do Prahy. Kolonu čekejte u Sázavy na 32. kilometru. Na Šmejkalku pojedete o 30 minut déle. D11 z Hradce Králové na Prahu na 60. kilometru je také překážka. Zdržíte se krátce. Pražský okruh z letiště na D1. Kolona je u Barandova, už by se měla rozjíždět. A13. Liberec Nový Bor, křižovatce na Hrádek je u zavírka po dopravní nehodě. Neprojedete. Alok, Miley Cyrus, to je maximum muziky, které projede naším éterem, tak držte vlnu i dále. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

música. Adela. Adela. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a

0: 11.47, tohle je pondělní Evropa 2, a protože je svátek, tak otázkou zůstává, jestli doma odpočíváte, anebo doháníte úkoly, které jste nestihli v minulém týdnu. Zajímavý průzkum, který se týkal odpočinku hlavně puberťaček, proběhl ve Švédsku, kde vzali skoro 500 dívek mezi 15 a 19 lety a hledali, čím to je, že jsou pořád unavený. Velmi zajímavé zjištění přišlo v tomhle směru. 38% z nich měla nedostatek železa a 8% chudokrevnost, jenže ani jedno se údajně s tou únavou nepojí. Přitom právě na železo se u unavených holek myslí jako první. Co se s únavou pojilo, byly tři úplně jiné věci. Jo? Byla to silná menstruace, kterou uvedla víc než polovina z nich, vynechávání jídel a každodenní nikotin. A jestli jedla maso nebo byla vegetariánka, v tom rozdíl nebyl taky žádný. Autoři téhle studie ze Švédska z toho vyvozují, že silná menstruace může být tou stopou i tehdy, když krevní testy vyjdou v pořádku. Takže pokud dáváte mladým dívkám hodně železa, nemusí to vždycky vyřešit všechny problémy. No, tak ať si pořádně odpočinete a máte sváteční pohodu, když je ten svátek, že? Sombr, to k tomu přidám za chvíli do 12. na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je poledne, minuta k tomu, na Evropě 2 nechybí zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Hezké poledne. Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech velkých městech v České republice. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o více než 60%. Nejdražší jsou v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují na částce 900 tisíc korun. Nejlevnější garáže jsou v Ostravě, kde stojí zhruba 300 tisíc a stání jsou nejlevnější v Olomouci s cenou asi 490 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo. Zásoby speciálních 5000korunových bankovek s přítiskem vydrží zhruba do 10. října. Česká národní banka bankovku vydala k stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si budou moci bankovku vyměnit za 5000 korun v hotovosti i po uplynulém víkendu na pobočkách ČNB v Praze, v Brně, Ostravě a Hradci Králové. Papež Lev XIV. Ostře odsoudil legalizaci lékařsky asistovaného umírání jako nemorální falešný soucit. Znovu také zdůraznil katolické učení, a to při návštěvě Lourdes, francouzské katolické svatyně spojované se zázračnými uzdraveními nemocných. Francouzský parlament v polovině července schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistované umírání.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1, a to konkrétně na 337. kilometru ve směru na Prahu. Je tu odstavená dodávka, je tu možné zdržení. Na Česko-Lipsku na vjezdu do Provodína pak máme sraženou zvěř na vozovce.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Stále převládá jasná obloha, hlavně v Čechách však může být přechodně až polojasno s vysokou oblačností. Dnes to bude bez deště, teploty se aktuálně drží mezi 20 až 24 stupni. Ode mě je to vše, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Ondru Vodného.
1: A popoledni bude Dua Lipa, Elton John, Teddy Swims, Dagny a bude to ještě více, tak držte vlnu, ideál jsme Evropa 2.
0: Evropa 2.

0: Thomas Robin ve 12.19 na Evropě 2. Dobrou chuť k pondělnímu svátečnímu obědu, pokud tedy obědváte. Schválně, jestli se díváte na cedulky, které jsou na potravinách, které kupujete, kde vidíte, co všechno obsahuje to, co si kupujete. A jestli sledujete nějaký Ečka. Jo? Ečka, to je skoro strašidelný pojem. Když se podíváte na některé videa, které jsou na sociálních sítích, ukazují, co všechno obsahují některé třeba energetické nápoje a podobně, tak se z toho člověku chce hnedka běžet na záchod, tak Francouzi sledovali 112 tisíc lidí skoro 8 let a koukali se na 8 konzervačních látek a sledovali, jaký vliv mají na lidské zdraví. Jo? Představilo je, překvapilo jedno číslo samo o sobě, a to je, že 99,5% lidí sní aspoň jednu z těle konzervačních látek, takže prakticky všichni. U těch s nejvyšším příjmem vyšlo o 29% vyšší riziko třeba vysokého krevního tlaku. To, co se u Eček neříká, tady věci popisují. V tom seznamu sledovaných látek je Ečko 300, což je obyčejný vitamin C, a Ečko 330, což je kyselina citronová, kterou máte v každém citronu. Takže nedá se říct, že Ečko je vždycky úplně seznam jenom jedu, ale je to seznam látek, který se prostě sledují. No, takže opatrně, co jíte, ale zas ne tak úplně opatrně, ne všechno může být škodlivý. A k tomu studování etiket, který nejdou přečíst, jak jsou malý, posílám Coldplay a taky David Guettu za chvíli na Evropě 2.
1: Každou středu večer se na Evropě 2.

0: Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
5: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
3: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme o batohy Sport 1 a poukázky do Intersportu. Zpátky k muzice.

0: kde to stojí.
1: Je 12.36, rychlý pohled na silnice na Evropě 2, D1 z Brna do Prahy, u sjezdu Sázava začíná kolona ke Šmejkalce. Na 13. na trase Liberec Nový Bor u Janovic, čekejte uzavírku po dopravní nehodě, to jsou místa, kde se můžete zdržet, tak opatrně a šťastnou cestu při svátečním dni. Jazzy a taky Mimi Wap přidám nejen na cesty Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropa.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88,0.

0: Příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2, Jazzy, k tomu za chvíli Miraj a nebo novinka od Meduzy ještě do 13. hodiny. Jak poznáte, že vám někdo píše vymyšlenou zprávu anebo že zpráva, kterou čtete, je vymyšlená? Věci to zkusili změřit a odpověď je překvapivě jednoduchá. Promluvit si o tom s někým, jo? V tomhle průzkumu vzali 111 lidí a dali jim 4 zprávy. 2 byly pravdivý a 2 byly úplně vymyšlený. Nejdřív je hodnotili sami, pak o 2 z nich diskutovali ve 3 a nad dalšíma 2 jenom přemýšleli o samotě. A výsledek? Po diskuzi se trefovali líp do toho, co je správně a co vůbec ne. Takže až vám zase v telefonu přistane nějaká divná zpráva, nejlepší, co můžete udělat, není googlit si, což teda já dělám, když mi přijde nějaký podezřelá věc, ale říct to někomu vedle sebe nahlas a možná to budete mít vyřešený hodně rychleji. Teda doufám, držím palce, otestujte, dejte vědět, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.

0: posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Držíme ti flag i v táboře. Evropa 2, 105,5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 13 hodin, 2 minuty k tomu, tady Evropa 2 a zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké odpoledne. Vybržďování, ujíždění policii, organizování nelegálních závodů nebo účast na nich se mají nově posuzovat jako trestné činy. Přísnější postih má čekat také řidiče pod vlivem alkoholu či drog, pokud svým jednáním ohrozí život nebo zdraví dalších lidí. V některých případech jim má hrozit vězení a jednodušší má být i zabavení vozidla. Novela trestního zákona už prošla mezirezortním připomínkovým řízením a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce v nejbližších dnech předložit. Vládě. Na pražském staroměstském náměstí se dnes od 16 hodin bude demonstrovat. Lidi na ní svolává iniciativa spolku Milion chvilek. Demonstrace má motivovat k účasti ve volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhne 9. a 10. října. Milion chvilek chce lidi vyzvat, aby v nich nevolili populisty a extremisty. Dnešní akce má rovněž připomenout odkaz prezidenta Václava Havla. Zápas pražské Sparty a Karlových Varů dnes uzavře program 5. kola hokejové extraligy. Sousedé v tabulce, které na 6. a 7. místě dělí jediný bod, se utkají od 16 hodin a budou se snažit vybojovat třetí výhru v sezóně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1, a to ve směru na Prahu. Na 217. a 5. kilometru máme v levém pruhu nepojízdné osobní vozidlo. Dejte pozor, v Novém Bydžově na Královéhradecku v ulici Jana Maláta se došetřuje nehoda dodávky a osobního vozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: I v odpoledních hodinách převládá jasná obloha, v Čechách však přechodně může být polojasno s vysokou oblačností. Dnes to bude bez deště a co se teplu týče, tak ty se aktuálně drží v rozmezí od 20 do 24 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a krátce po 13. taky Ondru Vodného.
1: A po 13. hodině Justin Bieber, Lost Frequencies, Cat's Eye a je toho ještě mnohem více. Tak držte vlnu, i dál jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Je 13.20, posloucháte Evropu 2, pokud se bojíte hadů, teď si zacpěte uši, protože právě o hadech budu mluvit, konkrétně jeden nový had, který dostal velmi kuriozní jméno, a je to už několikátý nový druh, který dostává jméno, pozor, podle hudebníka. Vědci popsali nový hada z Nový Guineje a pojmenovali ho po Slashovi, tedy kytaristovi Guns N' Roses. Je nédovatý, měří asi 70 cm a je červeno-hnědej. Zajímavý na něm je, že má velký zadní zuby, protože loví ještěrky, které mají kluský šupiny, a žere plazí vejce, neškrtí je. Proč zrovna Slash? Tak vybrala to vědkyně s tím, že Slash má celoživotní vztah k plazům a podporuje muzea a zoologické zahrady. Sama se jim věnuje od dětství. Slash na to reagoval, že je nesmírně poctěnej a že ho nikdy nenapadlo, že se něco takového stane. Ještě jedna věc, ten had nebyl neznámý úplně, poprvé na ně narazil už v roce 2006, teprve v Texale podle genetiky ukázalo, že je to samostatný nový druh, takže podle toho Slash. No, takže Slashy. Ať to Slashy. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
10: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
1: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 13.35, jak to vypadá na silnicích, se teď rychle podíváme. Opatrně na D5 z Prahy na Rozvadov na 132. kilometru je hlášena překážka na silnici. D1 v Brně z Vyškova na Prahu na 195. kilometru je kolona, je k dopravní nehodě, zdržíte se okolo 15 minut. D1 z Brna do Prahy ještě je sázavá z 32. kilometru ke Šmejkalce, pojedete 25 minut, je tam kolona a zdržíte se i na objízdných trasách. A silnice 13 na Nový Bor, ta je stále neprůjezdná po dopravní nehodě. Projíždí se po místních cestách a je to obtížné projet. Tady opatrně Ray Dalton, Swish Disco, přidávám z našeho odpoledního maxima muziky už za chvíli Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timirsky.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
3: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were

Posloucháte Evropu 2, je 13.49. Schválně, hlaste se, kdo teď kouká do mobilu. Šup, rychle, hlaste se, přiznejte se. Velmi zajímavý téma je samozřejmě obrazovka a děti. Jo, mobilní telefony, počítače, herní konzole. Pokud tohle doma řešíte, tak zpozorněte, protože jedna studie na více než 7000 dospívajících, kterou sledovali 2 roky, přišla s tím, proč to tak je, proč děti koukají do mobilu, koukají do obrazovek. Neptali se děti, kolik času tráví, ale ptali se rodičů, jak to s obrazovkama chodí u nich, u rodičů, jo? Jestli je používají před dětma, telefony, jestli koukají do počítače, do tabletu, jestli je mají u jídla, jak je to večer, v ložnici, a jestli slouží u nich doma jako odměna nebo trest v případě, že se něco děje. No a pak to porovnali, kolik ty děti potom tráví času na mobilech a u obrazovek. No a souvislost je jasná, našla se. A tohle na tomto podstatný je slabá a žádný jednotlivý návyk sám o sobě nic nepředpověděl. Takže neexistuje jeden zákaz, kterým se to vyřeší a kterým to doma můžete vyřešit. Nefunguje třeba, že zakážete mobil u stolu a jako mávnutím kouzelného proutku to přestane. Funguje celkový nastavení domácnosti, protože děti kopírují to, co vidějí. Takže pokud se vám zdá, že jsou vaše děti moc na mobilu, možná jste na něm sami moc. Zkuste to promyslet. A nebo pokud to necháváte volně, tak jen houšť, ale mějte u toho i naše maximum muziky. Lenny, k tomu bude za chvíli na Evropě 2. Evropa 2. 80.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 14 hodin, minuta k tomu na Evropě dvě zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Schillerová to řekla v nedělní debatě na veřejnoprávní televizi. Připravují se podle ní možné varianty. Zmínila například zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech velkých městech v České republice. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o více než 60%. Nejdražší jsou v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují na částce 900 tisíc korun. Nejlevnější garáže jsou v Ostravě, kde stojí zhruba 300 tisíc a stání jsou nejlevnější v Olomouci s cenou asi 490 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo. Osobnosti, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí, obdrží dnes v Senátu od jeho předsedy Miloše Vystrčila stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou při příležitosti Dne české státnosti. Letos jich o tomto státním svátku bude předáno 14.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Brno. Nárazově se můžete dostat do kolony od stého 82. a 5. kilometru. Na Plzeňsku, ve Starém Plzenci, opatrně v Máchově ulici. Důvodem je nehoda dvou vozů.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Stále většinou jasno, v Čechách přechodně polojasno s vysokou oblačností. Pokud se podíváme na teploty, tak ty se pohybují v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. Další zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a krátce po 14. pokračuje Ondra Vodný.
1: Po 14. hodině We Are Domi, Kygo a taky Luis Capaldi. Nenechte si to ujít a držte vlnu, i dál jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Pokud ve vašem okolí někdo kouří, tak spozorněte, jo? Jedna věc, jak se dá splést i s pravdivými čísly, a týká se to právě kouření, když se spočítá běžným způsobem, o kolik víc umírají kuřáci proti nekuřákům, vyjde, že se ten rozdíl za 30 let zvětšil o 44%. To zní přímo strašidelně. Znělo by to, že kouření je nejednou nejbezpečnějších věcí, kterou můžete dělat, jenže není to úplně pravda, je to statistický klam a důvod je jednoduchý. Mladí lidi buď přestali kouřit, nebo nikdy nezačali. Mezi kuřákama tak zbyli hlavně ti starší. V roce 87 bylo mezi kuřákama 42% lidí nad 50, v roce 2013 už 59%, a protože úmrtnost věkem prudce roste úplně u každého, vyjde ze starší skupiny automaticky i vyšší číslo. Když se porovnají lidi stejného věku, rozdíl se prakticky nezměnil, takže až příště uvidíte nějaký grafy, zkuste jí trošku víc do hloubky, třeba vás to příjemně potěší jako naše maximum muziky. Palaj Royal a Annika Harris se o něj postarají tady na Evropě 2.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
4: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: 2, kde to stojí.
1: A také pohled na silnice, jak se vyvíjí dopravní situace při svátečním dni, tak pozor, stále dávejte na dálnici v Brně z Vyškova na Prahu, čekejte ze 195. kilometru pomalejší cestu ke Šmejkalce. D1 z Brna do Prahy, taky u sjezdu Sázava krátké zdržení a také ze 195. kilometru 13. na Nový Bor, tak tam byla komplikace po dopravní nehodě, tak i tam opatrně. Šťastnou cestu, Alex Warren taky se k tomu hrají na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa FM. Maximum nový muziky.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Evropa 2. 8.

0: Tohle je víkendová Evropa 2, prodloužený víkend, ten se hodil, že? Za takhle krásného počasí a za babího léta, které bude pokračovat i dál, už tedy pouze za okny škol a kanceláří, ale i tak to bude, myslím, příjemnější práce. Tak hurá do toho, ale Alesso One Republic zahrajou do 15. a pak už Kuba Štěpán a naše víkendové maximum muziky, které pokračuje na Evropě 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Už tě zima nezaskočí. Do Písku právě dorazila pořádná nálož. Ford Ranger 4x4 2-litr diesel. Skladem. Teď za jednu z nejlepších nabídek letošního roku. A pozor, financování už od 1,59%. Nebo operativní leasing. Elektrická roleta, hardtop, vyber si. Nečekej, než zmizí. Přijeď do Ford Písek. Fordy umíme a ty budeš připravený na zimu. Autovinkler.cz Ford Písek.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Brzda Evropy 2 Nasty Arno Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
3: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer. A
4: tak je to věta o jednom slově. Věta hulá debilní povílení.
1: Na Evropě 2.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
1: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den. Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková nachystala nové zprávy na 15. hodinu. Tak pojďme do nich.
2: Je to tak, hezké odpoledne. Obliba výdejních boxů v Česku roste. Z některých internetových obchodů do nich směřuje více než polovina zásilek. Podle zástupců e-shopů se zákazníci sami rádi rozhodují nejen o místě vyzvednutí, ale také o čase. K oblíbenosti doručovacích boxů navíc přispívá hustá síť těchto schránek. První boxy byly instalovány v říjnu 2001, tedy před 25 lety v Dortmundu a Mohuči. Všech 33 zveřejněných výsledků nedělních rozborů vody z oblasti Odolená voda je pod limitem pro obsah olova. Nejvyšší naměřená hodnota byla 7,1 mikrogramu olova na litr. Limit je 10 mikrogramů. Voda přesto stále není pitná. Omezení platí od čtvrtka a týká se 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Záplavy v Thajsku si od 16. září vyžádaly nejméně 8 obětí, informovala o tom agentura AFP. Bangkok o víkendu kvůli silným dešťům vyhlásil stav ohrožení. V celé zemi záplavy zasáhly více než 500 000 domácností a téměř 2 miliony lidí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Sraženou zvěř na vozovce máme v pravém pruhu na 63. kilometru. Na dálnici D11 pak máme nehodu osobního vozu. Jedná se o trasu Praha Jaroměř Sever a 65.5. kilometr.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno, v Čechách přechodně polojasno s vysokou oblačností, s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, jinak bude jasno nebo skoro jasno na západě Čech s vysokou oblačností. Teploty se mohou dostat k 25 stupňům Celsia a zejména na jihozápadě Čech bude vát čerstvý jihovýchodní vítr s nárazy do 50 km za hodinu. Zprávy jsou za námi, ladíte Evropu 2 a slovo si krátce po 15. bere Kuba Štěpán.
4: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
1: Prodloužený víkend vždycky potěší, kor když máte volno, že? Tak užívejte, i vy, co jste v práci jako já. Tady je vaše pondělní Evropa 2 a hezký odpoledne přeju.

0: posloucháte Evropu 2. Ještě jedna tradiční součást českého státního svátku. Velké obchody mají dneska zavřeno. Týká se to větších prodejen nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají třeba lékárny, čerpací stanice, menší obchody nebo prodejny na letištích, nádražích. A přesto se každý svátek odehrává stejný malý český rituál. Někdo přijede před supermarket, zaparkuje, má v plánu vzít si před obchoďákem košík, dojde ke dveřím a pak několik vteřin nevěřícně kouká na ceduly, jako kdyby se obchod zavřel osobně proti němu. Následuje kontrola telefonu, druhý pokus o automatické otevření dveří a samozřejmě výraz člověka, kterému právě stát překazil plán koupit 6 jogurtů a prací prášek. Takže jestli jste dneska něco nutně potřebovali, benzín nebo léky se ještě zachránit dají. O tom žádná. Horší je, když je případně 6 večer a vy zjistíte, že doma není vůbec nic k jídlu. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: to the city. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Páslou cash Evropu 2.
1: Evropa 2. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
6: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
5: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
8: Jasně, a já budu britská královna.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
8: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
7: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
8: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
7: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
9: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
15: U sportu není něco mezi. Buď gol,
5: nebo není. Buď mečbol, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme o batohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
15: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
5: Zpátky k muzice.

0: kde to stojí.
1: Pojďme zkontrolovat dopravní situaci. Silnější provozy na D1 na průtahu Brnem. Čekejte zdržení jak ve směru do Ostravy, tak i směrem do Prahy, kde se pak tvoří nesouvislé kolony v okolí Divišova od 41. kilometru. Popojíždět budete až na konec omezení k mostu Šmejkalka na kilometr 25. Silnice 3 vás pozdrží na trase z Tábora do Prahy před Meličínem. Menší zdržení je taky u Votic a Olbramovic. Nárazově se tvoří kolona v okolí Benešova a taky si postojíte před Cenohraby. V Praze je plnější Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu a postojte si i na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad. Mezi kilometry 36 až 25 opravují dálnici a překvapivě tvoří se kolona. Tak pevný nervy, hlavně v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: posloucháte Evropu 2. S podzimem máme jednu zvláštní tendenci. Jakmile se objeví první chladnější ráno, tak automaticky máme dojem, že je po všem hezkém a teď už nás čeká jenom tma, déšť, sechravý počasí a čekání na další léto, jenže já bych ten podzim tak rychle neodepisoval. Jak se dívám, další dny nemají být vůbec katastrofální, takže výlety, procházky, kolo nebo posazení venku rozhodně nemusíte škrtat z programu. Naopak, už není vedro, ve kterém se po 10 minutách rozpouštíte, ale pořád je dost příjemně na to, abyste samozřejmě celou dobu nemuseli sedět doma. A podzim má navíc svoje vlastní radosti. Začínají vinobraní, burčák, příroda mění barvy, večer si bez výčitek dáte něco teplýho a konečně můžete vytáhnout mikinu, aniž byste v ní po 5 minutách litovali svýho rozhodnutí. Takže místo toho, abychom podzim brali jako konec sezóny, můžeme ho brát jako její pohodlnější pokračování. Pořád se dá být venku, pořád se dá něco podnikat, jen už u toho nemusíte mít opalovací krém a vypít 3 litry vody. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: A dáme.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji moc.
4: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Držíme ti flek i v Havlíčkově Brodě. Evropa 2. 105,5.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Na Evropě 2 jsou před námi zprávy na 16. hodinu a s nimi přichází Zuzka Kozáková.
2: Dobré odpoledne u zpráv. Vybržďování, ujíždění policii, organizování nelegálních závodů nebo účast na nich se mají nově posuzovat jako trestné činy. Přísnější postih má čekat také řidiče pod vlivem alkoholu či drog, pokud svým jednáním ohrozí život nebo zdraví dalších lidí. V některých případech jim má hrozit vězení a jednodušší má být i zabavení vozidla. Novela trestního zákona už prošla mezirezortním připomínkovým řízením a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce v nejbližších dnech předložit vládě. Na pražském staroměstském náměstí se dnes od 16 hodin bude demonstrovat. Lidi na ní svolává iniciativa spolku Milion chvilek. Demonstrace má motivovat k účasti ve volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhne 9. a 10. října. Milion chvilek chce lidi vyzvat, aby v nich nevolili populisty a extremisty. Dnešní akce má rovněž připomenout odkaz prezidenta Václava Havla. Zápas pražské Sparty a Karlových Varů dnes uzavře program 5. kola hokejové extraligy. Sousedé v tabulce, které na 6. a 7. místě dělí jediný bod, se utkají od 16 hodin a budou se snažit vybojovat třetí výhru v sezóně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrnost se vyplatí na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Nepojízdné vozidlo kvůli defektu je na 61. kilometru. Na D1 ve směru na Prahu na 193. kilometru pak máme bourané vozidlo.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou jasno, v Čechách přechodně polojasno s vysokou oblačností. Teploty nepřekračují 24 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, jinak bude jasno nebo skoro jasno na západě Čech s vysokou oblačností. Teploty se mohou dostat až k 25 stupňům Celsia a zejména na jihozápadě Čech bude vát místy čerstvý jihovýchodní vítr s nárazy do 50 km za hodinu. Ode mě je to vše, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Kubu Štěpána.
4: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
1: Čína je dnes doma. Samozřejmě jsou výjimky, kteří naklusali do práce i ve státní svátek, to je prostě fakt. Tak ať jste kdekoliv. Díky za vaše uši a přeju hezký odpoledne. My jsme Evropa 2.

et d'autres.

0: Posloucháte Evropu 2. Státní svátek v pondělí je naprosto krásná věc. Člověk se na 3 dny nadechne, v pátek večer si řekne, že tentokrát nebude vůbec nic řešit, v sobotu ráno už má plán nabitý tak, že by se za něj nestyděla ani cestovní kancelář. Návštěva, výlet, nákup, uklidit sklep, vyprat, něco dodělat doma, zajet k rodičům, konečně složit tu skříň a když by náhodou zbyl čas, tak si trochu odpočinout. Máme totiž zvláštní potřebu využít volný den efektivně, jako kdyby se musel prostě nějak vykázat. Přitom úplně legitimní program může být pozdní snídaně, procházka, film a odpoledne, o kterém večer nedokážete říct vůbec nic zajímavého. To není promarněný den. To je přesně to volno, kvůli kterému ten svátek máme. A jestli se dneska nic zásadního nestane, nikam nepojedete a večer nebudete mít co dát na Instač, já vám garantuju, že svět se kvůli tomu opravdu nezboří. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Jo!
2: Já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt. Já jsem se tak vyhrála.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem.
5: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
15: Podcasty Evropě 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
16: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
15: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
17: Zpátky k muzice.

0: vě, kde to stojí.
1: Pojďme na R2 zkontrolovat dopravní situaci. Silnější provoz čekejte v obou směrech na D1 na průtahu Brnem. Směrem do Prahy je pak více aut v Posázaví. Od Divišova kolem 40. kilometru budete nesouvisle popojíždět až do konce omezení k mostu Šmejkalka. Od 23. kilometru je provoz volnější. Pozdržíte se na silnici 3 na trase z Českých Budějovic do Prahy. Hlásíte kratší čekačku mezi Boticemi a Olbramovicemi. Dále pak v okolí Benešova a i před Senohraby vás čeká zdržení. Kolony jsou dále i na silnici 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem u Záhoří, kde probíhají práce na silnici. No a v Praze se plní Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu, Pražský okruh nárazově zpomaluje u Ořechu a u Slivence v obou směrech a kolem 5 minut čekejte na Nuselském mostě ve směru do centra. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. My jsme Evropa 2.

muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Oh, father, tell.

0: Ve vašich uších je Evropa 2. Společná postel samozřejmě zní romanticky. V praxi je to ale někdy hlavně noční vyjednávání o peřině, prostoru a v neposlední řadě o teplotě v ložnici. Nejčastěji spánek narušuje chrápání, hned za ním převalování, kopání nebo zavírání celé matrace. Jeden potřebuje otevřené okno, druhý dvě peřiny, občas i ponožky. Jeden chce tmu, druhý si ještě půl hodiny svítí telefonem přímo do obličeje. No a pak samostatnou kapitolou je i budík. Když vstává jeden dřív, probudí se většinou oba. Rozdíl je pouze v tom, že jeden pak odejde a druhý zůstane vzhůru s pocitem, že se mu prostě stala nějaká křivda. Tak partner tedy může přinášet pocit blízkosti, ale kvalitnější spánek rozhodně není automatický. Láska sice nezná hranice, peřina je ale bohužel zná velmi přesně. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: song za trest.
1: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
4: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
5: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
6: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.

Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.

0: Ladíte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková, pojďme na aktuální zprávy. My jsme Evropa 2.
1: Dobré odpoledne. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Schillerová to řekla v nedělní debatě na veřejnoprávní televizi. Připravují se podle ní možné varianty. Zmínila například zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech velkých městech v České republice. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o více než 60%. Nejdražší jsou v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují na částce 900 tisíc korun. Nejlevnější garáže jsou v Ostravě, kde stojí zhruba 300 tisíc. Stání jsou nejlevnější v Olomouci s cenou asi 490 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo. Osobnosti, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí, obdrží dnes v Senátu od jeho předsedy Miloše Vystrčila stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou při příležitosti Dne české státnosti. Letos jich o tomto státním svátku bude předáno 14.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D11 na trase Jaroměř-Praha. Odstavené vozidlo kvůli defektu je na 65. kilometru. Pokud zamíříme na D5, tak ve směru na Rozvadov na 12. a 5. kilometru máme bourané vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno, v Čechách přechodně polojasno s vysokou oblačností, teploty se drží do 24 stupňů Celsia. V zítřejších ranních hodinách se mohou místy objevovat mlhy, jinak bude jasno nebo skoro jasno, na západě Čech s vysokou oblačností. Teploty očekáváme mezi 20 až 25 stupni a zejména na jihu západě Čech bude místy vát čerstvý jihovýchodní vítr s nárazy do 50 km za hodinu. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 17. si slovo bere Kuba Štěpán.
3: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
0: Jsme rádi, že prodloužený víkend užíváte ve společnosti Evropy 2. Jdeme se podívat do další várky Maxima muziky, ať už jste kdekoliv, přeju krásný pondělí. Tady je vaše Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2. Určitě to znáte na vlastní kůži. Po obědě by tělo nejradši vyhlásilo 20-minutovou technickou pauzu. V Japonsku to znají taky a někteří zaměstnanci prý kvůli krátkému spánku mizí dokonce na toalety. Proto jedna tamní firma přišla s praktičtější variantou spací kapsví přímo do kanceláře. Zaměstnanec se na pár minut zavře dovnitř, zdřímne si a pak pokračuje v práci s o něco použitelnější hlavou. Má to samozřejmě plusové benefity. Krátký odpočinek má pomoc s pozorností, náladou, samozřejmě i s výkonem. Firma navíc chce, aby si lidé dali pauzu dřív, než začnou na poradě nenápadně usínat v sedě. Takže spánek v práci už nemusí znamenat průšvih, stačí správná kabinka a najednou tomu říkejme produktivita. Takže kdo v práci usíná, možná není unavený, jen je o pár let napřed. Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Ano.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: kde to stojí.
1: Jak to vypadá na silnicích? Provoz začíná sílit. D11 na trase z Hradce Králové do Prahy vázne u Poděbrad od 36. kilometru, kde probíhá oprava. Postojíte si až k Sadské na kilometr 25. Zpomaluje D1 z Brna do Prahy v okolí Děvišova. Nesouvislé kolony se táhnou od 41. kilometru až k Šmejkalce. Od 25. kilometru je pak provoz v tuto chvíli plynulejší. V Praze se plní příjezdy jak od Plzně z D5, tak i z D8. Štěrbolovská spojka směrem na Průmyslovou vás momentálně zdrží na 5 až 10 minut. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dante Minsky.
2: Kygo a Dante Minsky.
0: Tvoje nová

0: Posloucháte Evropu 2. Když se smějeme, tak používáme určitý rytmus, který znali už naši dávní předkové před miliony let. Teď ale tým z britské univerzity ve Warwicku porovnal 140 nahrávek smíchu lidí, šimpanzů, bonobů, goril a orangutánů a ukázalo se, že všechny druhy mají podobný základ. Jednotlivé zvuky se opakují v pravidelných intervalech, takže i za obyčejným se skrývá velmi starý přírodní rytmus. Lidský smích se během evoluce samozřejmě proměnil, je rychlejší, pestřejší a mnohem lépe ho přizpůsobujeme situaci. Jinak se smějeme při lechtání, jinak s přáteli a úplně jinak se smějeme na poradě, když šéf pronese vtip a všichni vědí, že to zas tak dobrý nebylo. Že jo? Právě schopnost měnit rytmus hlasu přitom mohla být jedním ze základů, ze kterých se později vyvinula řeč. Takže smích je mnohem starší než jazyk. Což vysvětluje, proč se někdy rozesmějeme dřív, než stihneme zapnout společenskou brzdu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
8: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
10: CarGlas opravdu.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, taky v 18 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
2: Vítejte u zpráv. Obliba výdejních boxů v Česku roste. Z některých internetových obchodů do nich směřuje více než polovina zásilek. Podle zástupců e-shopů se zákazníci sami rádi rozhodují nejen o místě vyzvednutí, ale také o čase. K oblíbenosti doručovacích boxů navíc přispívá hustá síť těchto schránek. První boxy byly instalovány v říjnu 2001, tedy před 25 lety v Dortmundu a Mohuči. Všech 33 zveřejněných výsledků nedělních rozborů vody z oblasti Odolená voda je pod limitem pro obsah olova. Nejvyšší naměřená hodnota byla 7,1 mikrogramu olova na litr. Limit je 10 mikrogramů. Voda přesto stále není pitná. Omezení platí od čtvrtka a týká se 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Záplavy v Thajsku si od 16. září vyžádaly nejméně 8 obětí. Informovala o tom agentura AFP. Bangkok o víkendu kvůli silným dešťům vyhlásil stav ohrožení. V celé zemi záplavy zasáhly více než 500 000 domácností a téměř 2 miliony lidí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1, a to ve směru na Prahu. Na 32. kilometru máme odstavenou dodávku. Další komplikace očekávejte na D5 ve směru na Plzeň. Na 43. kilometru máme sraženou zvěř, a to v pravém jízdním pruhu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno v Čechách, přechodně polojasno s vysokou oblačností, teploty se pohybují do 24 stupňů. V zítřejších ranních hodinách se objeví mlhy, jinak bude jasno nebo skoro jasno, na západě Čech s vysokou oblačností. Počítejte s teplotami do 25 stupňů Celsia a zejména na jihozápadě Čech bude vát místy čerstvý jihovýchodní vítr s nárazy do 50 km za hodinu. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu 2 a krátce po 18. pokračuje Kuba Štěpán.
1: Když se s partnerou, kteří spolu dřív blbli a spontánně vyráželi ven, stanou hlavně dva velmi schopní manažeři domácnosti. A proč může dobře fungující vztah začít paradoxně působit až příliš provozně? Řeknu za chvíli na Evropě 2.

0: Ve vašich uších je Evropa 2. Dlouhodobý vztah má jednu zajímavou schopnost. Na začátku spolu dokážete několik hodin mluvit o úplných nesmyslech, spontánně někam vyrazit a smát se věcem, kterým nikdo jiný nerozumí. O pár let později sedíte u večeře a hlavním tématem je, kdo zaplatil elektřinu, kdy přijde instalatér, nebo například kdo ve čtvrtek vyzvedne děti. A ono je vlastně skvělý, když domácnost funguje. Problém podle vztahových terapeutů nastává ve chvíli, kdy se z partnerů stanou perfektní spolupracovníci, ale postupně zapomenou být taky dva lidi, kteří se spolu uměli jen tak bavit. Společný humor, drobné blbnutí nebo spontánní nápady totiž vytvářejí chvíle, kdy nemusíte být rodič, účetní domácností ani koordinátor víkendového provozu. A nemusí to znamenat, že si do kalendáře napíšete v úterý o 7:45 budeme spontánní. Ne. Stačí občas udělat něco úplně zbytečného, poslat si vtipnou fotku, vytáhnout starý společný vtip nebo se cestou domů někde zastavit jenom proto, že vás to napadlo. Právě tyhle malé momenty podle autorky článku pomáhají vracet do dlouhodobého vztahu lehkost, protože dobře fungující domácnost je určitě úspěch. Jen by byla škoda zjistit, že máte perfektně zaplacené složenky, nakoupenou aviváž a z partnerství se mezi tím stala společnost s ručením omezeným. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: to stojí.
1: Jak to aktuálně vypadá na cestách? D1 zpomaluje před Šmejkalkou, kde na 24. kilometru probíhá rekonstrukce mostu. Ve směru z Prahy do Brna je momentálně zdržení na čtvrt hodiny, na trase do Prahy si postojíte do 10 minut. Narazové kratší fronty hlásíte ze silnice 3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic, a to před Benešovem, Olbramovicemi a Uvotic, ale není to žádné drama. A silnice 34 vázne mezi Pelhřimovem a Humpolcem. U Záhoří je omezení provozu a z obou směrů jsou nárazové kolony. Tak buďte na cestách opatrní, hlavně v klidu a žádný spěch. Tady je vaše Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky.

0: Posloucháte Evropu 2. Pomalu nám končí prodloužený víkend. 3 dny volna jsou přesně tak dlouhé, aby si člověk stihl zvyknout, že vlastně vůbec nic nemusí. Pak přijde pondělní podvečer až večer a realita se nenápadně začne hlásit o slovo. Někdo vyrazil na výlet, někdo doháněl rodinu, někdo odpočíval, někdo měl ambiciózní plán, udělám doma úplně všechno a nakonec zvládl hlavně otevřít lednici a pustit si seriál. A víte co? I to se počítá. Takže jestli jste si tento víkend užili naplno, super. Jestli jste neudělali vůbec nic, možná jste ho využili ještě líp. Za mě je teď každopádně nejvyšší čas udělat poslední důležitou věc dneška, vypnout mikrofon a odejít domů. Tak mějte se krásně, užijte si ještě poslední zbytky volna a zítra se všichni zase společně budeme tvářit, že jsme připraveni na pracovní týden. Mějte se, ahoj.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.

música. Adela. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
1: ale ne. Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš, ne, kecáš.
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: Pane, to je na infarkt.
3: Iveta.
4: Ty jsi dobrá.
3: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Zpátky k muzice.
7: Europa 2.

zapomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
2: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2 Music Chart. Music
1: Chart. Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timirsky. Nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme. Just one night all we got. Just one night all we got.
4: Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: uši hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
0: Zpátky k muzice.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
2: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Instagram Európy 2 je plnej hviezd, novinek, ale taky rádiových fejlú.
1: Ježiš, mi tam skočí nejaká tabu. Ježiš, ja nemôžu čísť otázky, ja to nevidím.
0: Musíš. A pohledu do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mne je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
0: Európa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

après-midi et

0: kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

가진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: našeho éteru. Ste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.